My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,